0: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžový salon CZ.
1: Express FM.
2: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

to tady. No a co ty jinak? Jsi single teď, nebo? Jsi dement, já se neptám kvůli sobě, ale co holky a takhle, ty jo? Jsi v pohodě, nebo?

tichá, obchody zavřený, oranžová o samotě bliká. A po mně zbyde hromada krámů, lampy svítěj, zasínej až kránu. Nechci jít domů ke zdem a jejich němotě tváří, tvář samotě pátrám po hodnotě a vždycky najdu tebe, tvůj dotek.

0: Dobré ráno. Taky se vám po ránu nechtělo z postele? To známe, protože pro spánek máme pochopení. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
2: Hudba na prvním místě.
3: Express FM.

0: Blesková 80% sleva na webhosting. Pouze nyní u WebGlobe. Zajistěte svému webu maximální rychlost již za 19 korun. Doména je zdarma. Ulovte si lepší hosting na webglobe.cz.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
2: Music. First. Express FM.

0: CZ doména se slevou 64% nebo úplně zdarma k webhostingu. Všichni si ujíždějí na letních slevách u Webglobe, tak si ulevte svou doménu, než ji zabere někdo jiný. Spěchejte na webglobe.cz.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Hudba na prvním místě.

0: Blesková 80% sleva na web hosting. Pouze nyní u WebGlobe. Zajistěte svému webu maximální rychlost již za 19 korun. Doména je zdarma. Ulovte si lepší hosting na webglobe.cz.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Co takhle více radosti a méně starostí? Vy si naplno užívejte mimořádnou sportovní výbavu a radost na cestách. S péčí o váš vůz se spolehněte na nás. Nyní i díky prodloužené záruce a předplacenému servisu v ceně vozu. Akční modely Škoda Dynamic jednoduše pro vás.
3: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
4: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
5: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
4: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
6: Fenomén Šance Liga je zpět.
7: Tady Pavel Kadeřábek z AC Sparta Praha. Čeká nás spousta velkých zápasů, tak u toho buďte s námi.
6: Všechny zápasy fotbalové Šance Ligy sledujte exkluzivně na jednom místě. Na Banplay.
8: Music. First.
9: Express FM.

0: CZ doména se slevou 64% nebo úplně zdarma k webhostingu. Všichni si ujíždějí na letních slevách u Webglobe, tak si ulevte svou doménu, než ji zabere někdo jiný. Spěchejte na webglobe.cz.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Ratatararata, trička, ratatadadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.
3: Tahické léto v Aquapals Praha už je tady.
4: Zábava vlny tobogány.
5: Co vás čeká?
4: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
5: Plno tobogánů a skluzovek.
4: Tak všichni rychle do plavek.
5: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kupři vstupenku.
4: Relax, drinky, animace.
5: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
4: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
3: Aquapalas Praha, tahické léto, zábava na celý den, více na aquapalas.cz.
6: Hudba na prvním místě.
7: Express FM. Tohle je Express FM.

0: cute.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90. Až do 28. července. Kaufland.
2: Letní noci jsou ty nejkrásnější, tak si je pořádně vychutnejte. Proto vám dáme v Prospánku až 50% slevu na výbavu do ložnice, postele, matrace, polštáře. Vybrané produkty s letní slevou až 50% na prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
3: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané, kilo za 12,90 a paprika bílá, kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
4: Express FM. Hudba. Hudba. Na prvním místě.

Je 5:05 dopolední, po týdnu vás opět zdraví Radek, doufám, že za sebou máte úspěšný víkend, ale přece jenom víkend je víkend, takže co si budeme. Před námi společné 4 hodinky vysílání, tak jako vždycky, ty budou naplněny vašimi hudebními tipy. Taky se podíváme na pár zásadních informací ze světa kultury a nejen. A připomínám, že dnes má svátek Jakub, což v překladu znamená druhorezený nebo ten, kdo drží za patu. Tak nějak se s tím kluci poperte, mimochodem vaše jméno, a teď mluvím k Jakubům, patří mezi nejčastější chlapecká jména u novorozenců. Tady jsou editors, call it in.

0: Tohle je britský DJ a producent, který se mimochodem objevil minulou sobotu v rámci Colors of Ostrava na jednom z tamních pódií. Jeho doménou je mix hip-hopu, garáže a taky house, což dokládá v tracku Shaking Things Up, který posloucháte na Expressu 12 minut po 10. hodině dopolední. Za okamžik tam též třeba Janey Deutsche Extrail, pustíme si Mata 2.1.3, no a pak už je jeden z vašich hudebních, nebo mých hudebních typů na Expressu.
1: Sezóna výletu je v plném proudu a na Express FM pro vás máme tipy na výlety po celém Česku.
2: Nebudu doma na Expressu.
1: Řekněte si nebudu doma, nechte se inspirovat a vyrazte za odpočinkem i poznáním. Všechny tipy z rubriky hashtag nebudu doma najdete i na webu expressfm.cz.
3: Express. Express. Express FM. Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
4: Express FM.
5: Blesková 80% sleva na webhosting. Pouze nyní u WebGlobe. Zajistěte svému webu maximální rychlost již za 19 korun. Doména je zdarma. Ulovte si lepší hosting na webglobe.cz.
6: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
7: Fenomén Šance Liga je zpět.
8: Tady Tomáš Vlček ze Slavie. Nová sezona je tady a věřím, že u toho budete s námi.
7: Všechny zápasy fotbalové Šance ligy sledujte exkluzivně na jednom místě. Na Banplay.
2: Hudba na prvním místě.

Vaše hudební tipy už sem začínají chodit na 602-64-903, což je fantastický. První z nich poslal Kuba, což je ještě fantastičtější vzhledem k tomu, že má dneska jmeniny. Kubo, tvůj low budget zazní, ale ještě předtím se podíváme na mezinárodní dny. Každý víkendový den, kdy vysílám, tak vám připomenu, což je potřeba oslavovat. Mezinárodní den kovbojů je dneska, tak se hlavně nenechte chytit do nějaký lasa. Pokud máte červené boty, i vy si užijte svůj den červených bot. Pak tady máme den vaření. Fantastický, pokud rádi vaříte, tak směle do toho. No a u vaření zůstanu. Mezinárodní den vína a síra. Tak já jsem tematicky vybral track od téhle z té Party Blue Six. Ten se jmenuje Music and Wine. Takže sír jsem dal stranou a místo toho jsem vybral jinou příjemnou komoditu. Music and Wine Blue Six, Express FM a 10 hodin a 20 minut. Parádní poslech vám přeje Radek.

Tohle parádní kousek, který se jmenuje Move Into The Sun, obstaral ho Hugel, Immail Angel a Altranatej, která se po strašně dlouhý době opět připomněla svým hlasem. Posloucháte Express a pokud máte rádi tanec a jste od plzeňského kraje, nebo z okolí, nebo to do Plzně zkrátka dobře nemáte vůbec daleko, tak se jeďte podívat na Bolevák Music Festival. Bolevický rybník bude až do zítřejších ranních hodin hostit mraky DJů s podobnou muzikou. Tohle už je Tom Grennan, Full Attention.

0: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A Vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
1: Náš výkup je teď totální hardcore.
2: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané, kilo za 12,90 a paprika bílá, kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům. Express.
4: Music first. Express.

0: 10 hodin 41 minut, posloucháte Express FM, tohle byla Phoebe Bridges. Lost Boys. Nevím, jak jste na tom s návštěvou kina vy, teď samozřejmě nelze uniknout Nolanově novému opusu, který se jmenuje Odysseus, ale do kin samozřejmě vstoupila celá řada jiných snímků. Pojďme si je připomenout, je tady naše letitá rubrika Filmex, kterou svědomitě připravuje naše obrovská faninka a odbornice v jednom na filmy i na jiné věci, ale teď se bavíme o Filmexu, tak pojďme se ho pustit. Veronika Koloušek pro vás připravila skoro 3 minuty opivování nových filmů.
1: Express Filmex. Může se srdce někdy vydat dvěma směry zároveň? Na to se ptá nový film Bohdana Karáska Mistryně, což je citlivé vztahové drama o životních pochybnostech. Dlouhý civilní dialog, ve kterém se před kamerou sešly Marie Švestková a Jiří Havelka. Monika má život, o kterém sníla. Je úspěšnou lékařkou a čeká dítě ve spokojeném vztahu. Je ale opravdu šťastná? Když se po letech znovu potká s bývalým manželem Petrem, její nejistotu to prohloubí. Krátká schůzka se promění v dlouhou procházku letním Libercem, během které se začnou otevírat nezodpovězené otázky. Proč jsme se vlastně tenkrát rozešli? A co by bylo, kdybychom se rozhodli jinak? Skrze dialog a jemný humor sledujeme, jak se mezi těmi dvěma v nenápadných momentech, v dešti, v tramvaji, v parku, znovu objevuje blízkost.
2: Já tě miluju. Mám pocit, že jsem ti to strašně dlouho neřekl. Jsem tam je člověku něco líto, to je úplně normální, ne?
3: Někdy si představuju, jaký by bylo, kdyby nebylo žádný kdyby. Žádný pozdě, brzo, jindy, jinak. Bylo by jenom teď.
1: Australská songwriterka a zpěvačka Sia se v Česku zatím ukázala pouze jedinkrát. A to, když se skupinou Zero Seven v roce 2006 předskakovala Jamesu Bluntovi. Nyní bude umělkyně, která nerada světu ukazuje svůj obličej, takřka na dosah ruky. Na pouhé dva večery, a to tento čtvrtek a tuto neděli, se v kinech objeví koncertní záznam její památné audiovizuální performance, kterou předvedla na americkém festivalu Coachella v roce 2016.

Express Filmix na Express FM. Filmovou inspiraci vám přináší Filmex a Cinema City, sponzor pozadu. Nech se vtáhnout do děje ve 2D, 3D, 4DX nebo IMAX. Zažij to v Cinema City. www.cinemacity.cz. Express.

Dnešek je plný koncertů, festivalů, různých kulturních akcí. Mezi ně určitě zapadá parádní koncert, který je s podtitulem Take Over spáchá Smack One. V 18 hodin se otevře u brány holešovického pražského klubu Cross a tam zažijete takovouhle nálož. Další rok a Smack na Express FM.

Kubu stále všechno nejlepší k jmeninám a vám ostatním přeju parádní poslech Expressu. Doufám, že ničím narušený. Přeju vám ho kamkoliv, kde nás posloucháte skrze vás jakékoliv zařízení, hlavně, že tam ten signál teče. Radek vás zdraví, máme skoro sedm minut po 11. hodině dopolední. Odstartovali jsme tuhletu hodinu Charlie XCX a jejím trackem 360. Pokračujeme přes Nothing But Thieves Evolution a teď už vás čeká Lola Young From Down Here. V téhleté hodině se podíváme krom jiného na nejhranější song. To krom jiné obstará třeba výlet do dalšího kraje s rubrikou Nebudu doma a taky mrkneme na jeden festival v Uherském Hradišti. Hádejte, který.

0: se námi už trmácí od roku 1995, to trmácí samozřejmě berte v uvozovkách. Legenda britské a nejenom britské elektroniky Faithless. Taky kapela, která byla čtyřikrát pozvána na to, aby dělali headliner na slavném festivalu Glastonbury. Faithless, Miss You Less, See You More, 11.13 a Express FM.
1: CZ doména se slevou 64% nebo úplně zdarma k webhostingu. Všichni si ujíždějí na letních slevách u Webglobe, tak si ulevte svou doménu, než ji zabere někdo jiný. Spěchejte na webglobe.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90 a cukr bílý krupice, kilo s apkou, pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
3: Music. First. Express FM.

blesk, more, potřebuju klid. Volej mě hrozně záda, musím uklidit. Pořád, vole, práce hraju, musím odpočívat. Už to není jako dřív, bolej mě i tři piva. Ej, jde na mě pivní moudrost a taky strašně prdím. Když jsem si naposled užil párty, ani nevím. Zase mi roste pupek, chci pár.

0: Tohle byly White Lies a single Tokyo. Tam nás zavedla jenom muzika. My se teď přesuneme do skromnějších krajů a poměrů, a to na Vysočinu. A to nijak neskazuju. Na Vysočině, na pomezí Vysočiny a Jižní Moravy máme chalupu, takže to tam mám moc rád. Moc rád tam jezdím a Michal si tenhle ten kraj vybral pro svůj další díl své rubriky cestovatelské po zemích českých jménem Nebudu doma. Jedná se už o 9. doporučení, kam vytáhnout paty z vašeho divanu a od televize. Takže kraj Vysočina vás přivítá s otevřenou náručí a vy si to můžete dát právě teď na Express FM.
1: Hashtag Nebudu doma. Nebudu doma. To je výkřik, který se nese českými domácnostmi celoročně, ale o prázdninách nabírá na síle, protože letní období je s výlety spojené tak nějak víc. Tentokrát pro vás máme lákadla na Vysočině. Mezi hlavní magnety patří poutní kostel svatého Jana Nepomuckého od Jana Blažeje Santýnyho, zapsaný na seznamu UNESCO. Za pozornost stojí i krásný zámek pod ním s interaktivním muzeem. V seznamu UNESCO je i renesanční centrum města Telč s přilehlým zámkem, jedna z nejfotogeničtějších zastávek na Vysočině. Milovníci Jaroslava Haška pak mohou vyrazit na hrad Lipnice nad Sázavou. Do životu našich předků můžete nahlédnout v muzeu v přírodě Vysočina. To sice leží v Pardubickém kraji, ale ukazuje život našich předků na venkově, kterým se kraj Vysočina hrdě nazývá. Tvoří ho tři výrazné areály. Veselý kopec, památková rezervace Betlem Hlinsko a Svobodné Hamry. Muzeum stojí v malebné krajině Vysočiny a je vhodné pro rodiny s dětmi, milovníky historie i pro ty, kteří hledají klidnější letní výlet. Veselý kopec je hlavním tahákem letních výprav. V tamních roubených domcích jsou ukázky bydlení a hospodaření drobných zemědělců od poloviny 19. do poloviny 20. století. Součástí areálu jsou také technické památky na vodní pohon. V památkové rezervaci lidové architektury Betlem Hlinsko najdete roubené domky, které si zde od poloviny 18. století stavili drobní řemeslníci. Přibližuje práci tkalců, hračkářů, ševců, pilníkářů a dalších obyvatel. A ve Svobodných Hamrech je k vidění vodní kovací hamr. Jeho vznik souvisí s počátky osady už ve 14. století. Během léta muzeum nabízí programy pro děti i dospělé, tvořivé dílničky, workshopy a ukázky tradičních řemesel. Na webu muzeum upozorňuje také na novinku Myšáci z Veselého kopce, herního průvodce formou mobilní aplikace. V krajském městě Jihlavě se historie potkává se současností, staré příběhy se prolínají s moderní energií a každý návštěvník si to najde svůj vlastní důvod k návratu. Ať už hledáte kulturu, adrenalin nebo klid v přírodě, Jihlava vás překvapí svou pestrostí. Srdcem Jihlavy je Masarykovo náměstí, jedno z největších v České republice. Lemují ho renesanční a barokní domy, které skrývají různé skvosty, unikátní vysoké síně, mázhauzy nebo fresky. Dominantou náměstí je historická radnice, která v letošním roce oslavila 600 let. Po celé léto je jihlavské náměstí místem, kde to žije. Čtvrtky a pátky patří pravidelným koncertům a atmosféru letní riviéry dokresluje maringotka s chutnými drinky a místním řemeslným pivem. Dechberoucí výhled na zvlněnou krajinu Vysočiny vám nabídne věž nedalekého kostela svatého Jakuba Většího, pod jehož střechou jsou navíc ukryté krásné zrenovované gotické krovy z roku 1539. Další unikát města se skrývá pod povrchem. Jihlavské podzemí je druhým největším systémem chodeb u nás. Pro rodiny s dětmi je povinnou zastávkou Zoo Jihlava, zahrada pěti kontinentů, která patří k nejoblíbenějším u nás díky svým moderním expozicím bez mříží. Pokud preferujete pohyb, oblast kolem řeky Jihlavy a areál Českého mlýna nabízejí skvělé podmínky pro cyklistiku, inline bruslení i relaxaci. Najdete tu také zábavní dětský park Robinson s mnoha atrakcemi. Určitě nezapomeňte navštívit i nejnovější ikonu města, Horáckou multifunkční arénu, která stojí na místě bývalého zimního stadionu uprostřed malebného parku Smetanovy sady. Kromě architektonické hodnoty nabízí i jedinečné zážitky po celý rok. Jen pár kroků od Masarykova náměstí stojí hotel Savorsky, který vznikl citlivou rekonstrukcí domu z kořeny ve 13. století. Historie tu ale nepůsobí jako muzeum. Interiéry jsou moderní a každý pokoj má svou vlastní atmosféru. Hotel nabízí 13 pokojů a apartmánů, takže je ideální pro víkend ve dvou, rodinný pobyt i pracovní cestu. A zážitek nekončí u dveří pokoje. Přímo v přízemí najdete kafe Savorsky, kde si můžete dát snídaně, kávu nebo ochutnat některý z 10 autorských dezertů Elišky Hlaváčové, vítězky soutěže Peče celá země. Plán je tedy jednoduchý. Projít si historické centrum Jihlavy, ubytovat se v krásném hotelu a den zakončit něčím sladkým. Nebudu doma na Expressu. Zaujal vás kraj Vysočina? Pak si užijete rodinný pobyt v pohádkových chaloupkách hotelu Podlesí, kde na vás čeká kouzelná atmosféra a krásná příroda Žďárských vrchů. Nebo Chateau Herales Boutique Hotel and Spa by L'Occitane, který nabízí prvotřídní wellness v historickém zámečku. Více pobytů nejen na Vysočině, ale ve zbytku Česka a v dalších evropských zemích najdete na travelking.cz.
2: Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků. Express FM.

0: Vánoční noci jsou ty nejkrásnější, tak si je pořádně vychutnejte. Proto vám dáme v Prospánku až 50% slevu na výbavu do ložnice, postele, matrace, polštáře. Vybrané produkty s letní slevou až 50% na prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90 až do 28. července. Kaufland. Express FM.

Červenec 2002 byl ve znamení Big Beach Butik s pořadovým číslem 2. Uskutečnil se na plážích v Brightonu, tedy na jihu britských ostrovů. Účastnilo se ho 250 000 lidí, 170 jich bylo zraněno, bohužel 2 z nich zemřeli. Následně 300 000 liber stála následná rekonvalescence pláží, odkud bylo odvezeno 160 tun odpadků. V hlavní roli chlapík v havajské košili, který se narodil v roce 1963 jako Norman Cook, později známý jako Fatboy Slim. Big Beach Butik v Brightonu má svou tradici až doteď. Mimochodem Fatboy Slim minulý týden 4x hned na stejné pláži. Doufám, že si vyměnil košily. Pak se tam objevili třeba Madness. Madness si tam zahráli 2x po sobě, ale dneska on the beach se tam představí Maccabees, Editors, Miles Kane, Anna Calvi, Ash, Bedley Jones Boy, Lime Garden a jiní. Já jsem ale vybral chlapíka, který to měl v pácu už před čtvrtstoletím. Fatboy Slim.

6 minut po obědě, hladíte Express FM, já jsem Radek, zdravím vás všichni, kdo už jsou po obědě, anebo kdo teprv na svůj příděl, stejně jako já, marně čekají. Každopádně, co nás určitě nemine, je muzika. Já vás budu provázet až do 14. hodiny odpolední a čekám taky samozřejmě na vaše hudební tipy. Tady je Elderbrook, George Fitzgerald, The Glad I Found You na Express FM.

0: Předchozí hodinu jsem končil kapelou Maccabees, tohle jsou Lime Garden a obě tyhle dvě jména jsem zmiňoval a pokud ne, tak jsem je chtěl přinejmenším zmínit, co se týká line-upu dnešního vyvrcholení festivalu na Brighton Beach na jihu britských ostrovů. Tahle ta indie parta, tedy Lime Garden, se zahraje na domácí půdě. V případě Brighton Beach spíš na domácím písku, protože oni pochází z Brightonu. Cross My Heart, 12 hodin a 12 minut, ladíte Express FM, za okamžik Glass Animals, Heat Waves, anebo Georgia Smith, What's Done Is Done.
1: Blesková 80% sleva na webhosting. Pouze nyní u WebGlobe. Zajistěte svému webu maximální rychlost již za 19 korun. Doména je zdarma. Ulovte si lepší hosting na webglobe.cz.
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
3: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
4: Já chci hot dog.
5: Já mám chuť na matcha latte.
6: Taky beru hot dog a klid v autě.
3: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
7: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2 XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu Small Move.
8: Tahitské léto v Aquapolis Praha už je tady.
9: Zábava vlny tobogány.
10: Co vás čeká?
11: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
12: Plno tobogánů a skluzovek.
13: Tak všichni rychle do plavek.
14: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
15: Relax, drinky, animace.
16: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
17: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
8: Aquapolis Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapolis.cz.
18: Hudba na prvním místě.
19: Express FM. Tohle je Express FM. That's what you're coming for.

To bylo na Express FM v tracku Cool Girl přesně 12 hodin a 30 minut. Já jsem vyštrachal pro vás nějakou muziku. O jejím zdání jste třeba neměli potuchy, která vyšla v nedávných dnech, třeba minulý týden konkrétně. Jedná se o hudbu převážně neúplně mainstreamovou, o to víc by vás mohla zaujmout. Cypress Hill se vrací zpátky ve své rodné řeči. Nedávno přiznali v jednom rozhovoru, že v angličtině začali nahrávat jenom proto, aby se líp dostali do rádií. Zcela pochopitelný fakt. Cypress Hill Dios Bendiga, tak se jmenuje jejich celošpanělské nové album. Legenda Afghan Wings se přihlásila s EPčkem My Lover. Dále tady máme skvělou desku od legendárních Sly and Robbie. Jmenuje se Sly Forever. Jill Scott vydala desku sice už v únoru, ale pro mnohé mohla být až do současnosti nějakým způsobem pozapomenutá, odsunutá na vedlejší kolej, tak já vám prozradím, že ta deska, která Jill Scott vyšla v únoru, zachycuje tuhletu neoficiální královnu nu jazzu a nu soulu i v rapové pozici a poloze. Jmenuje se To Whom This May Concern. No a nakonec tady mám kapelu, která zářila hlavně v 90. letech. Jejich doménou byl a stále je acid jazz. Říkají si Galliano a ta letošní deska je pojmenovaná Acid Jazz Revenge. Tohle je konkrétně pohled do zmíněných 90. na kapelu Galliano a track Long Time Gone na Express FM.

0: Kam vyrazit za zážitky? Do Jihlavy. Bohatá historie tu dýchá na každém kroku. A nechybí ani zábava pro malé i velké. Zoo, jihlavské podzemí, komentované procházky či kulturní akce. Pořád se něco děje. Tak s radostí do Jihlavy. Do Jihlavy.cz.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané, kilo za 12,90 a paprika bílá, kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Express. Music first.
1: Express FM.

Jeden můj kamarád, který poslouchá všechno, jenom ne Tata Boys, tak mi volal, že byl na koncertě Tata Boys. A nemohl se to vynachválit. Ano, hudba spojuje národy a přesvědčení a vyvrací předsudky. Tata Boys je jejich nový člověk, single, kterým vstoupili Tata Boys do loňského roku 2025. Mimochodem, jeden z nejdelších tracků, který v našem velmi bohatém archivu máme. Poslouchali jste nového člověka 5,5 minuty. Teď budete poslouchat mě, ne tolik dlouho, ale krátce se zastavím v Uherském Hradišti. Tam totiž včera začal letní filmový festival pod názvem Letní filmová škola. 52. ročník můžete navštívit až do 30. tohoto měsíce. Kromě filmů samozřejmě tam najdete i čas pro vaše uši, tedy na hudební složku Anna-Marie Tichá s Benjízem, který bude hrát poctu bývalému kapelníkovi Benjízu, tedy Davidu Stepkovi, a spousta dalších záležitostí. Ale teď musím vypíchnout tu filmovou složku, protože na letní filmové škole bude mít retrospektivu polsko-francouzský režisér Roman Polanski, Oscarový režisér Roman Polanski. Těšit se můžete na jeho debut celovečerní Nůž ve vodě, taky samozřejmě na filmy, jako jsou Ples upíru, Slepá ulička, Tess s Nastasiou Kinsky, dále Nájemník, politický skvělý thriller Muž ve stínu, Pianista zazní, bude ke shlédnutí. A naposled jsem se nechal můj úplně nejoblíbenější film s Jackem Nicholsonem, který získal cenu BAFTA, Zlatý globus a taky Oscara. Film z roku, nebo popisující události v LA v roce 1937, vynikající parádní kousek. Čínská čtvrť, ten bude v projekci, tuším, od 28. tedy od úterý. Teď na Expressu Faith No More, Midlife Crisis.

Čas je neúprosný, letí to letí, právě jsme vstoupili do závěrečné společné 60-minutovky. Tady na Express FM je 25. červen, Jakubové mají svátek, já jsem Radek a zdravím všechny napříč kalendářem, tedy nejenom Jakuby samozřejmě. Zahráli jsme se Arctic Monkeys, Fluorescent Adolescent, tohle je MK a popy Basecamp Zone. No a my budeme pokračovat samozřejmě s muzikou dál a přidám do, pokud bude čas, tak nějaké zajímavé informace. Tady jsou Last Dance Party Sinner.

0: Generation, Young Clean Storm 2 na Expressu 11 minut po 13. hodině 602-604-903. Připomínám na tuhle SMS-kovou bránu. Stále pište vaše hudební tipy, ještě k tomu máte nějakou půl hodinu možnost. Jeden z nich, velmi taneční kousek, si v rámci hudebních tipů pustíme za okamžik na Expressu.
1: CZ doména se slevou 64% nebo úplně zdarma k webhostingu. Všichni si ujíždějí na letních slevách u WebGlobe, tak si ulevte svou doménu, než ji zabere někdo jiný. Spěchejte na webglobe.cz.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A Vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
3: Bela CZ.
4: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.
5: Music. First.
1: Express FM.

Tohle je Malcolm Todd, Earrings na Expressu, kde je 22 minut po 13. hodině. Zmiňoval jsem, že se podíváme s dalším vaším hudebním tipem na taneční parket a na ten taneční parket nás ta následující věc zavedla poprvé už v roce 2001. Ano, nechci se mi věřit, že už před čtvrt stoletím skočtí producenti a DJové, kteří se říkají Silicon Soul, vyprodukovali kousek Ride On. Byť potom následovala ještě celá řada singlů, tak tehle ten kousek se do klubové scény zapsal nesmazatelně. Ride On, váš hudební tip na Expressu, tohle jsou Silicon Soul.

Včera do britských kin vstoupil film, který se jmenuje Farma zvířat. Je to samozřejmě na motivy knihy, stejnojmenné knihy George Orwella. A proč o tom mluvím? Protože k tomu filmu vyšel samozřejmě soundtrack a na ten soundtrack přispěl hned třemi tracky legendární britský DJ Carl Cox, kterého můžete jako každý rok už asi čtvrtstoletí zastihnout v tomto čase, tedy v letním čase na španělské Ibice v jednom z tamních klubů, má už asi 100 let rezidenturu. Když jsme u Ibici, tak dnes se tam chystá velký ikonický večer v rámci Glitterboxu v klubu Amnesia. Právě na Ibice vystoupí tenhle DJ Armand van Helden a nebude tam úplně sám, doprovodí ho v exkluzivním setu zpěvačka Grace Jones. Tohle je připomínka Heldenova letitého hitu You Don't Know Me tady na Express FM, kde je 2:15.

Tohle byla Dev Heart ECR na Express FM, odkud se pomalu, ale jistě. Loučí Radek, mějte se krásně, užijte skvělý zbytek dnešního dne, ať už to bude jakkoliv. Pokud u toho budete poslouchat naše rádio, budeme vele šťastní. Já se objevím zase zítra úderem 10. hodiny dopolední. Do té doby se mějte parádně. Jo, a posílám Inkognito na It's Over Egypt, ahoj.

0: Sezóna výletů je v plném proudu a na Express FM pro vás máme tipy na výlety po celém Česku.
1: Nebudu doma na Expressu.
0: Řekněte si nebudu doma, nechte se inspirovat a vyrazte za odpočinkem i poznáním. Všechny tipy z rubriky hashtag nebudu doma najdete i na webu expressfm.cz.
2: Express. Express FM. Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
3: Express FM.
4: Blesková 80% sleva na web hosting. Pouze nyní u Webglobe. Zajistěte svému webu maximální rychlost již za 19 korun. Doména je zdarma. Ulovte si lepší hosting na webglobe.cz.
5: Náš výkup je teď totální hardcore.
6: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. Banány kilo za 21,90 a kuřecí zadní čtvrtky kilo za 59,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
1: Music.
2: First. Express FM.

0: Kam vyrazit za zážitky? Do Jihlavy. Bohatá historie tu dýchá na každém kroku. A nechybí ani zábava pro malé i velké. Zoo, jihlavské podzemí, komentované procházky či kulturní akce. Pořád se něco děje. Tak s radostí do Jihlavy. Do Jihlavy.cz.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané, kilo za 12,90 a paprika bílá, kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům. Express.
2: Express. Music first.
1: Express FM.

0: Express FM.
1: Express FM. I do my hair.

0: CZ doména se slevou 64% nebo úplně zdarma k webhostingu. Všichni si ujíždějí na letních slevách u Webglobe, tak si ulevte svou doménu, než ji zabere někdo jiný. Spěchejte na webglobe.cz.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Hugo, aperole, fiero, volal někdo letní osvěžení. Už k vám jede. Na alkohol.cz objednáte pití ke grilu i k bazénu snadno a bez práce. Po Praze vám zásoby dovezeme do hodiny. Klikněte a relaxujte. Alkohol.cz.
3: Na zdraví, ale vždy s rozumem. Alkohol pouze pro dospělé.
4: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady.
5: Zábava vlny tobogány.
6: Co vás čeká?
5: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
6: Plno tobogánů a skluzovek.
5: Tak všichni rychle do plavek.
6: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
5: Relax, drinky, animace.
6: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
5: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
4: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
7: Hudba na prvním místě.

Let me see your eyes.

0: ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané, kilo za 12,90 a paprika bílá, kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Express FM. Hudba. Hudba. Na prvním místě.

čau, teďkon Mířil spod trva, je 6 ráno, není mi moc dobře, ale uvědomil jsem si, že ty nejdůležitější věci v životě jsou mít se dobře, mít někoho, mít co pít a mít pěkný počasí na senoseč.

0: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.
1: Kam vyrazit za zážitky? Do Jihlavy. Bohatá historie tu dýchá na každém kroku. A nechybí ani zábava pro malé i velké. Zoo, jihlavské podzemí, komentované procházky či kulturní akce. Pořád se něco děje. Tak s radostí do Jihlavy. Do Jihlavy.cz.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané, kilo za 12,90 a paprika bílá, kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: Hugo, aperole, fiero. Volal někdo letní osvěžení? Už k vám jede. Na alkohol.cz objednáte pití ke grilu i k bazénu snadno a bez práce. Po Praze vám zásoby dovezeme do hodiny. Klikněte a relaxujte. Alkohol.cz.
4: Na zdraví, ale vždy s rozumem. Alkohol pouze pro dospělé.
5: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
6: Music. First.
7: Express FM.

0: Grape Festival pozýva do Grape Zoo, do miesta, ktoré sa objavilo na 1. augustový víkend a potom zmizne. V hlavných úlohách Georgia Smith, Young Lean and Blady, Parcels, Artbat, Brutalismus 3000, Tash Sultana a samozrejme aj Viz DMC. Vidíme sa 14. a 15. augusta na letisku Trenčín.
1: Blesková 80% sleva na webhosting. Pouze nyní u WebGlobe. Zajistěte svému webu maximální rychlost již za 19 korun. Doména je zdarma. Ulovte si lepší hosting na webglobe.cz.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte veggie mleté Nature's Promise za 54,90 nebo mix Koleslav za 29,90. Albert.
3: Express. Music first. Express FM.

0: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
1: Grape Festival pozýva do Grape Zoo! Do miesta, ktoré sa objavilo na 1. augustový víkend a potom zmizne. V hlavných úlohách Georgia Smith, Young Lean and Blady, Parcels, Artbat, Brutalismus 3000, Tash Sultana a samozrejme aj Viz DMC. Vidíme sa 14. a 15. augusta na letisku Trenčín.
2: Drby z ohrad a výbiehu Zooparku Zelčín. Hlásíme sa od slepičí party.
3: Vedne plno lidí a večer! Niekedy tu zústanú spát! Štany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí, aby jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Sezóna výletů je v plném proudu a na Express FM pro vás máme tipy na výlety po celém Česku.
5: Nebudu doma na Expressu.
4: Řekněte si nebudu doma, nechte se inspirovat a vyrazte za odpočinkem i poznáním. Všechny tipy z rubriky hashtag nebudu doma najdete i na webu expressfm.cz.
6: Express.
7: Express.
6: Express FM.
8: Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než 1000 pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
6: Express FM.
5: Hudba na prvním místě.
6: Express FM.

0: CZ doména se slevou 64% nebo úplně zdarma k webhostingu. Všichni si ujíždějí na letních slevách u Webglobe, tak si ulevte svou doménu, než ji zabere někdo jiný. Spěchejte na webglobe.cz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti kilo za 54,90 a cukr bílý krupice kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
2: Express FM.
3: Hudba. Na prvním místě.

0: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.
1: Blesková 80% sleva na webhosting. Pouze nyní u Webglobe. Zajistěte svému webu maximální rychlost již za 19 korun. Doména je zdarma. Ulovte si lepší hosting na webglobe.cz.
2: Kam vyrazit za zážitky? Do Jihlavy. Bohatá historie tu dýchá na každém kroku. A nechybí ani zábava pro malé i velké. Zoo, jihlavské podzemí, komentované procházky či kulturní akce. Pořád se něco děje. Tak s radostí do Jihlavy. Do Jihlavy.cz.
3: Music. First.
1: Express FM.

0: Express FM uvádí hudební speciál.
1: Saturday Night Fever. Party music na sobotní večer.
0: Saturday Night Fever. Na Express FM.

0: prachy jsou levý.
1: Vetřevý táta to neví. Toká si na pedně, sedí tu vedle mě.
0: Dobře si poslechne v noci malou eskortu. S kompasem za pasem není třeba pasportu.

0: CZ doména se slevou 64% nebo úplně zdarma k webhostingu. Všichni si ujíždějí na letních slevách u Webglobe, tak si ulevte svou doménu, než ji zabere někdo jiný. Spěchejte na webglobe.cz.
1: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
2: Express FM. Hudba. Hudba. Na prvním místě.

0: Express FM uvádí hudební speciál.
1: Saturday Night Fever.
2: Party music na sobotní večer.
0: Saturday Night Fever. Na Express FM.

0: Sezóna výletů je v plném proudu a na Express FM pro vás máme tipy na výlety po celém Česku.
1: Nebudu doma na Expressu.
0: Řekněte si nebudu doma, nechte se inspirovat a vyrazte za odpočinkem i poznáním. Všechny tipy z rubriky hashtag nebudu doma najdete i na webu expressfm.cz.
2: Express FM. Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
3: Express FM.

0: Express FM uvádí hudební speciál.
1: Saturday Night Fever.
2: Party music na sobotní večer.
0: Saturday Night Fever. Na Express FM.

Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna. Express FM.

0: Express FM uvádí hudební speciál.
1: Saturday Night Fever.
2: Party music na sobotní večer.
0: Saturday Night Fever. Na Express FM.

0: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžový salon CZ.
1: Dobrou noc, přátelé. Tolik hodin a vy ještě nespíte? Tak pěkné sny. Prospánek. Spěte lépe. Žijte lépe.
2: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.
3: Express.
4: Music first.
3: Express FM.
5: Co je nového u nás v rádiu i v showbiznisu?
4: Express.
3: Express FM.
5: To se dozvíte na našem webu
4: expressfm.cz.

0: Express FM uvádí hudební speciál.
1: Saturday Night Fever.
2: Party music na sobotní večer.
0: Saturday Night Fever. Na Express FM.

Confession of the Groove.

0: jsou levý.
1: Zetřevý táta to neví. Toká si na bedně, sedí tu vedle mě.
0: Dobře si poslechne v noci malou eskortu. S kompasem za pasem není třeba pasportu.

0: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžový salon CZ.
1: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
2: Express FM.
3: Hudba, hudba, na prvním místě.
4: Máte to rádi tvrdý?
3: Laďte každou středu Express Edge.
2: Express Edge.
3: Na Express FM.

0: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
1: Hudba na prvním místě. Express FM.